0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Vláda premiéra Babiše stále nepředložila klíčové údaje nutné pro racionální posouzení plánu převést financování České televize a Českého rozhlasu na stát. V prohlášení to uvedl syndikát novinářů. Česko je nadále připravené přispívat svými vojáky ke společné obraně východního křídla NATO v Litvě, ale také prostřednictvím jednotek nasazených v Lotyšsku, Polsku a na Slovensku, řekl ministr obrany Zuna. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur, řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Rychlobruslař Metoděj Jilek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Ve středu bude převážně zataženo, čekejme také déšť, nejvyšší denní teploty mezi 14 až 18 stupni.

nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspává.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrillo Mountain Lodge neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoli levici Elzu. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. Irán v noci sestřelil americký vrtulník Apache, Spojené státy na to budou muset reagovat, uvedl prezident Donald Trump. Oba piloti jsou podle něj v pořádku. Marie Bousková postoupila na trávě v Queen's Clubu do druhého kola. Při svém debutu na londýnském turnaji porazila Polinu Kuděrmětovovou 6-0 a 6-3. Ve středu bude převážně zataženo, čekejme občasný déšť a nejvyšší teploty mezi 14 až 18 stupni.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Vláda premiéra Babiše stále nepředložila klíčové údaje nutné pro racionální posouzení plánu převést financování České televize a Českého rozhlasu na stát. V prohlášení to uvedl syndikát novinářů. Česko je nadále připravené přispívat svými vojáky ke společné obraně východního křídla NATO v Litvě, ale také prostřednictvím jednotek nasazených v Lotyšsku, Polsku a na Slovensku, řekl ministr obrany Zuna. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur, řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Rychlobruslař metoděj Jilek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Ve středu bude převážně zataženo, čekejme také déšť, nejvyšší denní teploty mezi 14 až 18 stupni.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrillo Mountain Lodge neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoli levici Elzu. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. Irán v noci sestřelil americký vrtulník Apache a Spojené státy na to budou muset reagovat, uvedl prezident Donald Trump. Oba piloti jsou podle něj v pořádku. Marie Bousková postoupila na trávě v Queen's Clubu do druhého kola. Při svém debutu na londýnském turnaji porazila Polinu Kuděrmětovou 6-0 a 6-3. Ve středu bude převážně zataženo, čekejme občasný déšť a nejvyšší teploty mezi 14 až 18 stupni.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
12: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
2: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.
3: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
4: Radio Bonton.

0: nestačí.
1: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: Lačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Pigim.
8: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
9: Radio Bonton, zprávy.
10: U zpráv na Bontonu se vítá Honza Homolka. Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrillo Mountain Lodge neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoli levici Elzu. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. Irán v noci sestřelil americký vrtulník Apache. Spojené státy na to budou muset reagovat, uvedl prezident Donald Trump. Oba piloti jsou podle něj v pořádku. Marie Bousková postoupila na trávě v Queen's Clubu do druhého kola. Při svém debutu na londýnském turnaji porazila Polinu Kuděrmětovovou 6-0 a 6-3. Ve středu bude převážně zataženo, čekejme občasný déšť a nejvyšší teploty mezi 14 až 18 stupni.
9: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Krásné dobré ráno, Karel Zich nám zahraje, zaspívá, taky na něj zavzpomínáme hned po 8. hodině.
1: Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo.
0: A tak té píseň Xyndla X, kterou si zahrajeme taky v té následující hodince, první 60 minutovce ranního bontonu, stejně tak jako Depeche Mode. Enjoy the silence.
2: Radio Bonton, počasí.

0: No, tak není to žádná teplotní hitparáda dnes, to asi nehrozí. Právě teď je v Praze pod mrakem a stupnice ukazuje šťastnou třináctku. Bude převažovat zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty dnes 14 až 19 stupňů.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Dorno, krásné dobré ráno, dámy a pánové. Díky letí k vám i k tomu tam nahoru, že tady můžeme být spolu i po ránu s datem 10. června. Český Elvis Karel Zich by měl dnes narozeniny. Karel byl vynikající muzikant, sportovec všeho druhu a především skvělý člověk. Za chvíli si ho připomeneme. Zítra začíná fotbalový šampionát a tak se podíváme na to, jak jsou na tom finančně známí a nejlepší kopálisti ve srovnání s obyčejným našincem. No, myslím, že se určitě pobavíte, to vám teda slibuju. Muzika je nachystána a tak startuji s Lambádou a popřeji skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
7: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Je to ranní bonton, 8 hodin, 11 minut, já vám přeju krásné, dobré ráno. Jak to bylo tenkrát, když bylo v kalendáři 10. června? Tak tedy v roce 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn, který měl být schránkou korunovačních klenotů. V roce 1942 byly zmasakrovány a z mapy takřka vymazány Lidice u Kladna. Stalo se tak v reakci na atentát na říšského protektora Heidricha. Český Elvis a můj profesor interpretace na konzervatoři Karel Zich by měl dneska 77. narozeniny. Hity jako Máš chuť majoránky, Paráda nebo Alenka v říši divů jsou tu s námi na pořád. Karle, tam nahoru všecko nejlepší. Před 68 lety se narodil geniální herec Vladimír Dlouhý. Už jako dítě zazářil ve filmu Už zase skáču přes kaluže. Pamatujete? Byl skvělý. No a na druhý břeh bohužel odešel předčasně ve věku 52 let. Zpěvačka a bývalá manželka Karla Šípa Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. No a pojďme si ji připomenout v jednom ze slavných duetů, který napsal Karel Svoboda. Čau, lásko!

0: Posloucháte Radio Bontón, je tu ranní Bontón, ano, 21 minut po 8 hodině, já vám přeju krásné dobré jitro. Svátek má dnes Gita, jedná se o zkrácenou verzi slovenského jména Margita, což je česky znamená Markéta. No, tohleto jméno vzniklo původně z latinského Margarita neboli Perla. Dnes se vyskytuje zřídka, neboť gitek máme v České republice jen 500, tedy 500 kousků. Becky je v kalendáři kočičím a Dick zase v tom psím, tak tedy hola hola k oslavám, posílám další muziku. Věra Špinarová a Fernando z Bontonu.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
10: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Badada, Jason Hughes, the one and only, 8 hodin 31 minut, ranní Vonton je tu s vámi, no a zítra odstartuje fotbalový svátek mistrovství světa, ano, trošku si to probereme a já tady mám takovou zajímavou anketu, nebo takovou kalkulačku, kterou si můžete zadat na internetu a dozvíte se, za jak dlouho si slavní hráči vydělají váš příjem, takže se podíváme třeba na Cristiana Ronalda a našeho Tomáše Součka a srovnáme to s naším příjmem, to znamená průměrný plat u nás v Česku je 50 tisíc asi 300 korun, takže zadáme do kalkulačky a budete se asi opravdu divit. To už za chvíli, mezi tím Jana Kratochvílová, Depeche Mode a taky nejnovější zpravodajství. Pojďme na něj.
1: Radio Bonton zprávy.
2: Hezké ráno, Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu květnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, jestli si ho zvolí a nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Plagy ředitelům škol. Lidici si dnes připomenou 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Na místě proběhnou vzpomínkové akce. Lidice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se v roce 1942 stalo 340 obyvatel. Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod 63-letého kouče zaplatí 15 milionů eur, tedy asi 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informuje na webu. Real se zatím nevyjádřil. Dneska bude oblačno, zataženo a taky deštivo. V Čechách se objeví přehánky. Zpočátku půjde většinou jen o slabší srážky, k večeru ale budou zejména na jihovýchodě četnější a začnou nabývat na intenzitě. Hlavní vlna srážek dorazí v noci, kdy bude vydatně pršet hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty dnes zůstanou jen mezi 14 a 19 stupni.

Jo, Depeche Mode, Enjoy the Silence, 8:40 ranní vonton. No a přátelé, zítra začíná mistrovství světa ve fotbale. Probíhá od čtvrtka 11. června do neděle 19. července v Americe, Kanadě a Mexiku. A česká fotbalová reprezentace si zahraje na světovém šampionátu po 20 letech. Wow! No, tak super. No a my se pojďme podívat na to, za jak dlouho si slavní hráči vydělají náš příjem. Jak jsem říkal, průměr Česku platový je 50 300 korun, zadal jsem tedy do kalkulačky 50 000 a také jsem tam zadal Cristiana Ronalda. A teď dávejte dobrý pozor. Náš měsíční příjem si Cristiano Ronaldo vydělá za 1 minutu. Slyšíte dobře. My si vyděláme hráčů v měsíční příjem za 843 let, 250 dní, 1 hodinu a 25 minut. Proč tomu tak je? No tak Cristiano je dobrý a jeho měsíční příjem činí 506 milionů 377 333 korun v přepočtu. No a když se podíváme na hráče našeho, ku příkladu Tomáš Souček, tak opět jsme zadali těch 50 tisíc. Náš měsíční příjem si Tomáš Souček vydělá za 38 minut. No to už se musí nadřít oproti Cristianovi, že jo? My si vyděláme hráčů měsíční příjem za 22 let, 219 dní, 7 hodin a 55 minut. To už je celkem lepší, to už by se možná dalo vydělat, že jo? No a Tomášův měsíční příjem činí tady podle té kalkulačky 13 milionů 707 korun 667. Tak tedy 13 milionů 707 667 korun, abych to uvedl na správnou míru. Tak přátelé, když to tak sleduju, tak si říkám sakra. Proč já v mládí nezahodil tu kytaru a nekoupil si fotbalovou

Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Telegram s adresou svět.

0: říši divů.
1: Karel Zich, Alenka v říši divů. Karel by měl dneska 77. No, vy posloucháte ranní vonton 8.58. No a co nám nabídne ta druhá hodinka ranního vontonu? Ha, bude tu božský, bude tu mistr Karel Gott. Zahrají také olympici. No a svezeme se taky mašinkou The Loco Locomotion Skyway Minok. Tak já doufám, že si to užijete. Pojďte si to užít s námi.
2: Radio Bonton, počasí.
1: No, počasí je dnes zataženo s občasným deštěm, teploty mezi 14 až 19.

0: 11. Pokud se ptáte, jak bude zítra, tak zítřejší počasí jako přes kopírák, tedy oblačno až zataženo, naměříme pouze 14 až 18 stupňů. No nic, a v pátek to též.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz, psáno s Y.
4: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové. 9 hodin za několik vteřin neboli sekund, tak ani nevím, jak je to dneska správně. Jestli vteřiny nebo sekundy. Tak když už jsme u těch hodin, o nich pohovoříme trošku podrobněji za chvíli, protože hodiny a čas, to je prostě dneska zákon při tom překotném životním stylu. Takže se na to podíváme podrobněji. Hodiny. Bude tu taky muzika, za chvíli třeba Slza společně se Celeste Buckingham a s písní Na srdci. No a odstartuji s Abou Maria. Na Bontonu krásné ráno.
4: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Come on, baby! Loco Locomotion na rádiu Bonton. Je tu ranní Bonton, stále ještě do té 10. hodiny. Tohle byla Kylie Minogue. 28. května jí bylo 58 let. No, všechno měříme na ten čas, co si budeme říkat. A tak se pojďme podívat na to, jaké jsou typy hodin. Můžeme rozdělit podle mechanismu samozřejmě, které využívají k měření času, anebo podle způsobu jejich použití. Pojďme se podívat na to, jak to s těmi hodinami je. Sluneční hodiny. Ty byly asi úplně první, byly vynalezeny už v Egyptě před více než 5000 lety. Dále máme vodní hodiny, tam se odkapává voda a měří se to prostě na tu vodu. Voskové hodiny, to vůbec není záhada, podle uhoření svíček taky se dá měřit čas. Dále máme přesýpací hodiny, to je klasika, kyvadlové hodiny, možná je máte doma. Mechanické hodiny, no to jsou ty klasické, třeba hodinky, ty mechanické. Dále máme kvarcové, to jsou bateriové. No a nejpřesnější, přátelé, jsou atomové hodiny. Ano, nejpřesnější hodiny na světě dokonce měří čas pomocí rezonance atomů a odchylka takových atomových hodin je pouhou 1 sekundu za milion let. Tak to je celkem praktické, co říkáte. No, pojďme se podívat na další muziku, za chvíli Naturál, já na to mám a taky Ondra jej mám. A Sametová na Bontonu.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno, před námi je nejchladnější a na zrážky nejbohatší den z celého týdne. Teplej se oblékněte a deštníky a pláštěnky mějte všude při ruce. Očekáváme zataženo až oblačno během dne na většině území Česka s deštěm nebo s přeháňkami. Ojediněle se vyskytnou také bouřky. Nejvyšší srážkové úhrny naměříme v severovýchodní a východní části našeho území, tam spadne až 25 litrů na metr čtvereční. No a odpolední maxima, ty se plně vejdou do 20. Nejčastěji se zastaví mezi 14 až 18 stupni Celsia. Jinými slovy, index ospalosti bude dneska praskat ve švech.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
7: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
6: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
7: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Ahoj děti, Pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy. Hejbej se s Piggy.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Hezké dopoledne. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu ale nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Dnes to oznámila krajská zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Vyšetřování případu podle policie stále pokračuje. Meziroční inflace v Česku v květnu zvolnila na 2,1%. Oznámili to před chvílí statistici. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Federální soud ve Spojených státech trvale zakázal státu Alabama popravovat vězně dusíkem. Zdůvodnil to tím, že tato metoda porušuje v ústavě zakotvený zákaz krutých a neobvyklých trestů. Informuje o tom agentura AP. Čeští fotbalisté se dnes z Dallasu přesouvají k prvnímu zápasu na mistrovství světa do mexické Guadalajary. Let by měl trvat zhruba 2 hodiny a 40 minut. V podvečer tamního času už mužstvo absolvuje v Mexiku tradiční předzápasový trénink. Duel s Jižní Koreou je čeká v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Dneska bude oblačno, zataženo a taky deštivo. K večeru ale budou zejména na jihovýchodě četnější srážky a začnou nabývat na intenzitě. V noci má pršet především na Moravě a ve Slezsku. Teploty zůstanou jen mezi 14 a 19 stupni. Na horách bude kolem 10. Yeah.

0: 9 hodin 41 minut, vy posloucháte ranní bonton, tohle byl Michael, George Michael, přesněji řečeno, no a před námi třeba Karel Gott, Petr Nať nebo Sarah Connor, ale teď jsem se dozvěděl, že v září má být vydaná bankovka 5000 s přítiskem, což je taková raritka, bude jich vydáno 200 tisíc. Je to taková pikoška pro sběratele a tak mě to tak jaksi inspirovalo, abych se podíval, jak je to vůbec s těmi bankovkami. Nejdražší bankovkou světa prodanou v aukci je americká státovka $1000, které se říká Grand Watermelon. V roce 2014 se vydražila na aukci za $3,3 milionů což je v přepočtu nějakých 66 milionů korun. No, proč se jí říká ten Watermelon? Protože je to extrémně vzácná bankovka a především ten design. Tři velké nuly na zadní straně připomínají právě ten meloun. No a v kontextu České republiky je absolutním rekordmanem československá státovka v hodnotě 5000 korun, už jsme zase u toho, z roku 1919, která se před 6 lety vydražila za neuvěřitelných 12 100 000 korun. No, když se tak zamyslím, asi nejsem sám sběratel bankovek, už jsem téměř od narození, ale pořád ne a ne je udržet. Nevím, co s tím poradíte.
1: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggy.

0: Málem jsem nedosedl 9.58.
1: A tomu říkám dosedej, dosedej, ano, za chvilku jdeš na to.
0: Budeme přistávat, ano, přistáváme, přátelé, přesně v 9.59 končí ranní bonton. Milan Fiala se s vámi loučí, popřeju vám samozřejmě klasicky fantastický den. Dneska máme středu, je to tak?
1: Ano, je to tak, středa, přesně
0: občas
1: tak.
0: Občas se člověk musí ujistit, takže užijte si ten středeční den. Zítra v 8 ráno tady budu jako na koni, takže těšte se a těšte se taky na písničky, na přání.
1: Ano.
0: Od toho je tady kolega Dan Kostka. Wow.
1: Jako vždy, Milan, máš absolutní pravdu, 10. se přiblížila, za chvilku jdu plnit. Tak se na to připravme.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu

0: Vodka whisky žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: ETA extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Radio Bonton a Dan Kostka.
4: Ano, přátelé, kamarádi, 10. hodina odbyla a to je znamení jediné. Právě teď startují středečně vyladěné písničky na vaše přání tady u nás na Bontonu. Tak tedy pište na 736 300 888 nebo na naše sociální sítě. Už za chvilku se začnu probírat vašimi zprávami. Teď koukám také na Gitu, která dnes slaví svůj svátek. Všem Gituškám přeju všechno nejlepší. A posílám Petra Reska.

největší láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tak to byl Tomáš Klus na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezký den, máme tady středu. Já mám pro vás vaše první hudební přání pro dnešek. No a vy píšete například: ahoj Dané, prosím tě, zahraj nám do toho mračného počasí píseň My jsme správná pětka, ať nám to dnes šlape. Děkuji moc, napsal Kulin. Tak milí Kuline a další, kteří dneska ladíte společně vlny Rádia Bonton, ať vám to dneska opravdu šlape na jedničku. V každém případě teď už film Trhák a z něj jedna parádní věc, my jsme ta správná pětka na Bontonu právě teď, tak tady máte.

Ano, správná to dvojka, majitel Field a s ní Maggie Reilly na vlnách Rádia Bonton. Já vás zdravím, hezké středeční dopoledne vám všem přeju, tak pojďme kouknout na další zprávy, které dorazily. Přeji krásný den, píšete, prosím o zahrání písničky od Davida Dejla, Co si láska žádá. Jen tak pro radost, když mám tu dovču. No a bylo by to také pro fans Davida, jen tak pro radost. Děkuji, napsala nám Jarka. Tak milá Jarko, užívejte dovču se vším všudy, teď i s parádní muzikou, co by taky ne. Tady máte Davida Dejla.

0: uklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Tak to byl Queeni na Bontonu. Hezkou středu vám všem přeju. Tak pojďme se podívat za dalšími SMS-kami. Děkujeme vám moc za hezké vysílání a posíláme vám do studia písničku Řemeslo od Františka Nedvěda. Moc rádi vás posloucháme. Tak tohle napsala Marie a Kája. Tak děvčata, moc díky za tuhle nádhernou SMS-ku. No a samozřejmě i pro vás, pánové Franta a Honza Nedvědovi, jejich Řemeslo na Bontonu právě teď. Tak ať se vám líbí, hezkou středu vám přeju.

Tak to byl kus poctivého hudebního řemesla. František a Honza Nedvědovi právě teď na vlnách Rádia Bonton. S vámi také středečně vyladěné písničky na vaše přání a do nich píšete ahoj Dane, celé Rádio Bonton. Moc tě prosím o zahrání písničky Love od britské zpěvačky Kim Wilde. Díky moc, píše Míra. Tak Míro, nemáte zač, písnička pro vás je samozřejmě připravená. Tak ať se vám líbí.

Zdravím vás, milí bontoňáci, tohle byli Miraj i s Andělem. No a tohle jsou vaše středečně vyladěné písničky na přání. Do nich píšete: Dane, prosím, zahraj píseň Tak se mi vtírej od Heidi Janků pro mého manžela Pepíka. Helča napsala: Tak milý Pepo, Heidi je pro vás připravená, tak pojďme na ni.

Snad nestárnoucí Heidi Janku na vlnách Rádia Bonton ve středečních písničkách na vaše přání. Do nich píšete: ahoj Bontoňáci, prosím zahrát Erosa Ramazzottiho s Cher, ať nám ta práce uteče co nejdřív. Zdravím, Dané, Honza z Prahy. Tak Honzo, já vám přeju, ať to tam dneska v té práci prostě tak nějak dáte a vydržíte. Teď už vaše písnička.

Ano, tak Marek Ztracený. Právě teď se našel u nás na vlnách Rádia Ponton a právě teď stále ladíte také středeční písničky na vaše přání. Pro koho dalšího, že budeme hrát? No, vypíšete prosím o zahrání Daniela Hulky na dobrou náladu. Matěj napsal, tak Matěj, máte ho mít.

Tak to byl Daniel Hůlka na Bontonu. Pojďme dál na další SMSku, která dorazila. Píšete v ní: milé Rádio Bonton, zahrajte jen tak pro radost písničku It's My Life od skupiny Bon Jovi. Děkuji mnohokrát. Ilča píše: tak Ilčo, nemáte vůbec zač, velmi rád vám zpestřím ten dnešní den právě touhle parádní písničkou. Tak si ji užívejte.

0: Šťasté zaspívá Jirka Korn. Mám pro vás také činasky, lásku a data. A nebo skupinu Opus. Tak hezké dopoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a cože hvězdy praví o dětě, která dnes slaví svůj svátek? Na to se podíváme na Bontonu už za malou chvíli. Teď s další muzikou Václav Neckář.

0: Tak to byl Eurythmics na Bontonu 20 minut po 11. hodině. Všem gitám přeju všechno nejlepší k svátku. Dnes máme 10. června. Oni už od rána jistě slaví. V každém případě pro nositelky tohoto jména je prý velmi důležité, do jaké rodiny že se vlastně narodí. K úspěšnému životu totiž potřebují obrovské množství lásky, jinak velmi brzy vůči svému okolí zatrpknou. V životě se musí také neustále učit trpělivosti a důslednosti. Bez toho se nedokážou přesunout na vyšší úroveň. Mívají většinou natolik široký okruh zájmů, že si prý jen obtížně volí vhodnou profesi, které by se chtěli vůbec ve svém životě věnovat. Tak doufám, že milé Gitty už máte vybráno, a to zcela správně. V každém případě dneska slavte, máte na to nárok, tak ještě jednou všechno nej. Za chvilku se podíváme na dopravu, do té doby další muzika, třeba Činasky, anebo Vladimír Mišík na Bontonu. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Bonton doprava.
1: Ano, zdravím všechny bontoňáky za volantem. Pojďme se podívat na to, kde že nám to právě teď zlobí. Začínáme na dálnici D1, tady pozor na 178. kilometru ve směru na Brno, kde havarovala dvě osobní vozidla. Zúžená tady je vozovkama jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. Bouralo se také v Kladně v ulici k nemocnici, kde jsou v sobě osobák s motorkářem. No a ještě Benešov, ulice Červené vršky, kde právě teď probíhá nehoda, vyšetřování nehody osobáku s chodcem, kterého srazil. Tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu. No a další muzikantů budou třeba s Pandou Belec a teď už Lucka Vondráčková na Bontonu.

Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju krásné dopoledne ve středu 10. června. Krásná romantika všem gitám, které dnes slaví svůj svátek, v každém případě 12. hodina, ta se nám blíží, vy už možná právě teď sestavujete nějaký velmi chutný středeční oběd, no v každém případě, aby se vám lépe vařilo, já vám budu parádně hrát do té 12. třeba Sandra, také Petr Kolář, anebo právě teď na Bontonu Jirka Korn. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: To byl Chris Norman na Bontonu. Po 12. hodině tady budou třeba Eláni. Ale nebudou v tom sami, přidávám kapelu Krištof. A k ním se přidává také Nick Kershaw. No a já přidám také informace k zítřejšímu počasí, pojďme na ně.
1: Radio Bonton, počasí.
0: To bude oblačno až zataženo s přeháňkami, hlavně v Čechách, ojediněle i bouřkami. Jinak večer už bude ubývat srážek a také oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty 14 až 19 na jihu Moravy až 21 stupňů Celsia.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y. Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už máme skoro 2 minuty po 12. hodině, pokud právě obědváte. Dobré chutnání k vašemu středečnímu obědu přeju. Jinak už za malou chvíli se pobavíme o betonových lodích. Ovšem do té doby s další muzikou Hanka Zagorová.

0: To byla Jitka Zelenková na rádiu Bonton. Já vám přeju hezkou středu s datem 10. června. Mimochodem, betonové kánoe, které vytvořili studenti středních škol, se už příští týden utkají v Otrokovicích na Zlínsku. Do letošního ročníku soutěže betonová kánoe se zapojilo celkem 11 středních škol z celého Česka. Do Otrokovic dorazí desítky studentů, jak technických, tak stavebních oborů, kteří své originální betonové lodě nejen představí, ale také otestují přímo na vodě. Finále soutěže bude 16. a 17. června. Hostí ho střední průmyslová škola Otrokovice. Tak se určitě zajděte podívat, protože tohle to bude určitě stát minimálně za povšimnutí. Tak dobrou zábavu přeju. Jak to vypadá s dopravou? Tak to prozradím už za malou chvíli. Do té doby koukám na muziku, bude třeba Shane Ward anebo Eláni na Bontonu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od Lesa prodá auto u ESA.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Strokatého cestování od Tatier k Dunaju s kapelou Elán. Pokud cestujete s námi, pojďme se podívat, jak že to jede.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pravda nic moc, například na dálnici D1 tady máme problém na 30. kilometru ve směru na Prahu, kde se právě teď řeší nehoda dvou nákladňáků. Bouralo se také v Táboře v ulici Soběslavská, kde jsou v sobě dvě osobní vozidla. No a míříme ještě do hlavního města v Praze, pozor, v ulici Skuteckého, kde havaroval nákladňák s osobákem. Tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu. Muzika, tak to bude třeba Karel Gott, také Nick Kershaw. No a teď už jsou tady Support Lesbians.

0: Posloucháte Rádio Bonton. Mimochodem v roce 1958 se přihlásil do soutěže amatérských zpěváků, kde pod pseudonymem Karel Matějíček získal první místo, no a začal pravda častěji vystupovat v různých kavárnách. No a právě tady se začala odvíjet ta hvězdná hudební kariéra ne Karla Matějíčka, ale Karla Gotta, kterého jsme právě teď poslouchali u nás na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezký den, no a mám pro vás také další skvělou muziku. Už za chvíli to bude třeba Miley Cyrus. Budou také Team a nebo Elton John. Tak zůstaňte s námi.
1: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární gólman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je, a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggy.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland. Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
2: Posloucháte Radio Bonton, já vám přeju krásné středeční odpoledne, tak už za malou chvíli spolu vyrazíme do archeoskanzenu Trocnov. Ovšem, do té doby vás čeká také další skvělá muzika. Na Bontonu třeba The Bangles, zaspívá také Xindl X, no a teď už je připravená Gloria Gaynor. Tak hezké odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.

Rádio Pontón. Zase skončil flám, do vodky džus ti dám a pak ti spočítám nový ztráty. Úsměv se na

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chceš řvát.

0: sebere si to sama. Seber si to sama.
1: Radio Bonton.

0: Tak to byla Marika Gombitová, kdo vám právě teď dospíval na vlnách Rádia Bonton. Mimochodem Jihočeské muzeum a také sdružení SAP U-Track vás zvou na akci Válka a vojenství v době Jana Žižky, která se koná už v sobotu 13. června. Těšit se můžete na velkolepou Trocnovskou bitvu, také oživený archeoskanzen Trocnov, navíc ukázky středověkých řemesel, hudbu, dětskou střelnici anebo přednášky, které začínají už v pátek 12. června. Tak pokud tam vyrazíte, ten nádech historie si opravdu skvěle užívejte. Podobně jako další muziku na Bontonu, za chvíli třeba Phil Collins anebo Věra Špinarová.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde? Od lesa?

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Tak to byla skupina Jelen v Oblacích a také na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké středeční odpoledne. Dnes máme 10. června. Nezapomeňte popřát všem gitám, které znáte. Právě oni slaví svůj svátek. Mimochodem, slavíme také třeba den ledového čaje anebo den jarních závitků. Tak dobré chutnání vám přeju. No a posílám také další muziku. Train, Marcela Holanová anebo ten Sharp na Bontonu.

0: Praze vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y. Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju krásnou středu s datem 10. června a také Dagmar Honcovou, která se na vás těší už za malou chvíli a právě teď chystá počasí na zítra. Do té doby další muzika, třeba Rod Stewart, Lucie, anebo Village People.

0: Tak to byl Europe na Bontonu, teď už pojďme omrknout zítřejší počasí.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Také ve čtvrtek deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou. Oblačnosti a srážek bude hodně. Převládat bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo s přeháňkami a místy očekáváme také bouřky. Odpolední teploty stále nízko. V západní části našeho území se zastaví do 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě to budou 21. A ještě přidám prognostiku, která se váže k 11. červnu a která říká, že o svatém Barnabáši bouřky často straší.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako

0: promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.
1: Radio Bonton.

na Rádiu Bonton právě teď dospívaly holky. My se blížíme k 15. hodině. Další dívka už za chvíli přibude ve studiu, protože na vás už se pomalinku, ale jistě těší. Má milá, krásná kolegyně Markétka Majerová. Takže od 15. hodiny je jen a jen vaše. Ode mě do té 15. ještě další muzika. Třeba Mandraže, také Lenka Filipová, anebo Michael Jackson. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Máme 15 hodin, jste s Rádiem Bonton a za chvilku se můžeme těšit na Hanu Hegerovou s Petrem Hapkou.
1: A vždycky volá.
2: Ach jo, ty jsi má. Levandulová.
0: Taky bude Eva Farná. Má.

0: taky bude Paul Young. A v noci teploty 9 až 11 stupňů.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A jak to bude vypadat zítra přes den, bude proměnlivá spíš velká oblačnost a hlavně odpoledne přehánky nebo i bouřky a denní maxima 16 až 20 stupňů.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné středeční odpoledne vám přeji, je 10. června, svátek slaví Gita a jedna kolegyně tady slaví narozeniny a to, co se tady teď stalo, bylo důkazem, kdo chvíli stál, už stojí opodál. Upekla cheesecake, na plechu to přinesla, já jsem kolem toho plechu šla, byl skoro plný, když jsem si šla pro kávu a někdo v tu chvíli vykřikl, bože, to je dobrý. A když jsem se za 2 minuty vracela, tak se tam třásly poslední 2 kousíčky. Jeden mám. A mám z toho velkou radost. A pro vás teď mám Paula Younga, Mirai, anebo Turbo. Hezké odpoledne.

tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Anton v 15 hodin na téměř 20 minut. Máme 10. června a já, když jsem dneska jela sem do vysílání, tak jsem poslouchala v autě rádio, kde říkali, že letiště Praha vyzývá cestující, aby využívali k cestě na letiště MHD, protože se tam přestavuje nějaká velká křižovatka, jsou tam obrovské kolony, způsobuje to velké zdržení, tak aby vám to letadlo neuletělo. Bude to trvat celé léto až do konce září nebo snad do konce října, prostě strašně dlouho. Takže myslete na to, pokud někam letíte, že ještě dopravní kolony cestou na letiště. A to mě vedlo k tomu, že jsem se podívala, jak to vypadá s cestováním po Evropě, kde jako to stojí moc a kde míň. A našla jsem žebříček City Coast Barometer, který porovnává náklady na krátký pobyt pro dvě osoby v 50 evropských městech. A jako nejvýhodnější destinaci pro letošní rok označil Sarajevo, přátelé. Proč asi napadlo by vás tam jet? Mně zatím ne. A do srovnání se započítávalo 12 běžných položek, například ubytování, jídlo, nápoje, doprava nebo vstupy, nějaké za kulturou nebo na atrakce. A vychází to na něco kolem 7000 korun, asi 280 euro pro dvě osoby na dva dny, jo. Takže kdybyste se rozhodli, prý je to super, nejenom cenami, ale atmosférou, historií, trhy, kavárnami a kuchyní. Tak, kdyby se vám chtělo do Sarajeva, nemusíte tam lítat. Já jsem teď zjistila, že autem necelých 1000 kilometrů jste tam za cca 10 hodin 30 minut, takže ráno vyjedete, večer tam i se zastávkami jste. A když byste chtěli ještě víc ušetřit, tak místní pekárničky, kavárničky, jednoduchá bistra, výborně se prý najíte za mnohem nižší ceny. Tak proč ne? Třeba cílem i vašeho výletu bude letos Sarajevo. Uvidíme. Já teď vidím Evu Farnou. Tak Evo, pojď. Za chviličku je to tvoje.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
11: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
12: Ahoj děti, pražská Sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární gólman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggy.
10: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu iKiosek.cz.

nulová. Úplně celá, celička, levandulová. Nádherně levandulová.

0: Pontón doprava.
1: Hezký den přeji, máme 15 hodin 35 minut a na D1 na 14. kilometru ve směru do Prahy je dopravní nehoda, takže tam určitě počítejte se zdržením. Kamkoliv jedete, jeďte prosím pěkně opatrně.

možný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Jen Bonton je 15 hodin 45 minut a já se dívám, co se tak 10. června stalo v historii. A vidím, že v roce 1348 byl právě dnes položen základní kámen hradu Karlštejn, tedy mohutné tvrzi, kterou nechal Karel IV. Vybudovat na skále nad řekou Berounkou, která měla být schránkou korunovačních klenotů. Pak tady máme další zajímavé datum. V roce 1909 britský parník poprvé použil nouzový signál SOS poté, co na Azorech narazil na útes. Takže SOS poprvé použito 1909. To je na jednu stranu jako docela dávno, na druhou stranu vlastně nedávno. Já vám přeji, ať nikdy nemusíte použít SOS.
1: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve na odpoledne s fotbalem. Úvodní výkop proběhne v neděli 14. června od 13 hodin na hřišti FK Motorlet na Praze 5. Rozcvičku povedou legendární gólman Jaromír Blažek a profesionální freestyler Honza Weber. Přijď ukázat, co v tobě je a vyzkoušej si střelbu na bránu, práci s míčem, práci nohou nebo základy taktiky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggy.
2: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu iKiosek.cz.

0: Tak to bylo se Usejmí na rádiu Bonton. V 16 hodin koukám, jsme přesně jako hodinky a po 16. už například Mňága a Žďorp.
1: Nechám si projít hlavou, kam všechny věci pavou.
0: Nebo Xindl X.
2: Má chata můj hrad, místo, co mám rád, bez výhrad.
0: A Ricky Poverim. A jak pak bude zítra?
3: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak zítra bude proměnlivá, spíš velká oblačnost a hlavně odpoledne přehánky nebo bouřky, denní maxima 16 až 20.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
10: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
3: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, máme 10. června a pronostika říká, jaká parna v červnu panují, takové se i mrazy v prosinci dostavují. Teď si říkáte, jaký parno, teď tam venku žádný parno není, ale třeba příští pátek už má být plus 30. Takže se můžeme klidně připravit na to, že se nějaké mrazy v prosinci dostaví. Uvidíme. Teď vidím Ricky Povery, Xindla X i Jirku Korna. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

Krásné odpoledne s Rádiem Bonton, už je středa, je 16 hodin 13 minut a ve středu je čas podívat se k víkendu, protože možná si děláte plány, možná ještě nevíte, že chcete jet na Dlasku v Statek, což je v Libereckém kraji, kousek nad Turnovem, je to tam z Prahy hoďka asi 10 minut a tam je sympózium a můžete tam pozorovat řezbáře a sledovat, jak prostě z kusu dřeva vytvoří umělecké dílo, protože oni, když si vezmou ty pilky, dláta, brusky, vrtačky, kladívka, já nevím, co všechno ještě používají, tak to vzniká přímo před vašima očima. Vy si budete moci i vyzkoušet to řezbářské řemeslo. V pátek večer je tam k tomu kapela a od kdy se to vlastně koná? Vida od 11. do 13. Takže už od zítřka, kdyby se vám chtělo, na Dlaskově statku se bude na co koukat.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Radio Bonton doprava.
1: Máme 16 hodin 34 minuty a když se na to podíváme, tak ku příkladu v Praze na Wilsonově ulici ve chvíli, kdy jste na úrovni Florence ve směru do centra, je srážka dvou osobních vozidel, takže tam počítejte se zdržením. Jižní spojka zas s jezdem na Spořilov ve směru na Černý most hlásí v jednom z jízdních pruhů odstavený nákladák a Malešická ulice do Třetice srážka autobusu s osobním vozidlem. Kamkoliv jedete, prosím pěkně opatrně.

0: S Rádiem Bonton máme 16 hodin 41 minut a svátek dneska slaví Gity. Tak se na vás podíváme, taky slaví teda Margity, tady koukám, ale tak začneme s Gitoškami. Šup. Vaše jméno pochází z latiny a vzniklo z latinského Margarita, tedy perla. A když se podívá v keltských jazycích, znamená ušlechtilá. Je vás kolem 400, což je škoda s takovýmto krásným jménem. A pro nositelky tohoto jména je velmi důležité, do jaké rodiny se narodí, protože k úspěšnému životu potřebují obrovské množství lásky. A to, myslím, platí úplně pro všechny. V životě se musí neustále učit trpělivosti a důslednosti. Bez toho se prostě neposunou a mívají natolik široký okruh zájmů, že si jen těžko volí vhodnou profesi, které by se chtěli věnovat. Prostě vás toho baví moc a jde vám toho moc. Tak dneska se soustřeďte na svoji oslavu a všem Gitám přeji všechno nejlepší.
1: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Blíží se nám 17. hodina a po ní už se můžeme těšit třeba na Miroslava Žbirku.
1: Mám rád těň jabloní, známých lidí.
0: Mám rád... Taky budou opět a Radeček. Nebo k víním. A jak budem?
2: Radio Bonton.

0: až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Radio Bonton a Markéta Majerová.
5: Krásné odpoledne vám přeji, 10. června a slaví se Mezinárodní den ledového čaje. Takže za chvilku se podíváme na to, kde a kdy vznikl a jak si ho vlastně připravit. Když už má dneska ten svůj den, tak bychom si ho mohli dát. Ale my si teď dáme kamufláž Miroslava Žbirku a začneme s Boniem. Hezké odpoledne s Bontonem.
6: She's crazy like a fool.

0: Queen s Davidem Bowiem na rádiu Bonton v 17 hodin 17 minut a už se budeme věnovat dnešnímu Mezinárodnímu dni ledového čaje. Když se podíváme na čaj jako takový, tak ten údajně znali v Číně už v roce 2737 před naším letopočtem. Tehdy se čínský císař prý vydal do lesní krajiny, aby tam v klidu rozjímal, usadil se tam a pohroužen do svých myšlenek meditoval u ohničku, v kterému vřela voda. Pak zafoukal vítr, z nedalekého keře utrhl několik suchých lístků, ty žuchly do toho kotlíku s vodou, no a najednou to začalo vonět a to císaře vytrhlo z rozjímání. Já teda nevím, viděla jsem čajový keříček, nevím, jestli by vítr z něj jako dokázal urvat lístečky. Ale tak je to legenda, ale první jako písemná zmínka prokazatelná je z roku 350 našeho letopočtu, z nějakého čínského slovníku. A když si k tomu vezmeme ledový čaj, tak ten pochází až z roku 1879, takže těsně před chvilkou. Ten rok to bylo poprvé použito v kuchařce ve Virginii a tam se ten nápoj popisoval jako jednodenní výluh zeleného čaje, zalít kostky ledu a dvě lžičky cukru v poháru. No dobře. Tak když se podíváme, jak si ho můžeme teda dneska připravit, tak já tady vidím dva druhy. Jedno je, že si zvolíte kvalitní čaj, je úplně fuk, jestli je černý, zelený nebo ovocný. Nebavím se o pitlíkovém čaji, jo? Bavím se o sypaném čaji nebo lístečkách čaje. Použijete 3 až 4 lžičky sypaného čaje, zalijete litrem vody, ta nesmí být úplně vařící, a louhujete. Potom necháte čaj vychladnout, přidáte led, čerstvou mátu, citron, limetku nebo kapku ovocné šťávy. Já mám na něj chuť, tak si dneska můžeme připít na Mezinárodní den ledového čaje, ledovým čajem, který si velmi rychle sami připravíme.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Pontón doprava.
1: Hezké odpoledne, 17 hodin 31 minut. Pozor si dejte na D4 ve směru na Prahu. Na 84. kilometru probíhají práce údržby. A když se podíváme na čerstvé dopravní nehody, tak tady vidím na Průmyslové v Praze ve směru k jižní spojce nehoda nákladňáku s osobákem. Kamkoliv jedete, jeďte prosím pěkně opatrně.

0: Madonna na rádiu Bonton, krásné odpoledne. Máme 10. června, je středa, nezapomeňte popřát všem gitám k jejich svátku. Zítra si vemte reštníky, odpoledne bude pršet, čekáme i bouřky. Ale teď je před námi středeční večer, takže Markéta Majerová vám přeje, ať si ho báječně užijete. Zítra ve 3 se zase na vás těším a teď vás tu nechám v hezké společnosti. Bude Mr. Big, taky třeba i Erasure a začne kapela Lucie. Tak hezký podvečer a večer.
1: Radio Bonton.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel společnosti Amrelax pan Jiří Lapáček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Amrelax přiváží a vyrábí koupací sudy, výřivky, finské sauny a ochlazovací kádě a vany. A samozřejmě, když slyším ochlazovací káď a vana, tak to znamená, že si budeme povídat o finské sauně. Je neustále populární finská sauna?
2: Já bych řekl, že je v současnosti mnohem populárnější než kdy dříve, protože lidi dneska kladou velký důraz na longevity a je to populární, je to zdraví prospěšné.
1: Finská sauna může být samozřejmě v objektu a také mimo objekt, ale já mám pocit, že vy děláte jenom ty externí, to znamená zahradní.
2: My se v současnosti specializujeme zejména na ty zahradní sauny.
1: Proč zrovna na ty zahradní?
2: Protože je to hezký doplněk a dělá nám to radost k architektuře.
1: Já jsem se díval na internetu, že máte jako sud kulaté, nebo máte třeba i hranaté, takže můžu si vybrat, jaký chci i tvar?
2: Ano, vybíráte si to zejména podle toho, co vám zapadá do konceptu vaší nemovitosti, jestli máte chatu někde v lese, anebo nějakou moderní novostavbu na okraji Prahy.
1: Co se týká ochlazovacích kádí a van, mohu třeba skočit rovnou do potoka nebo do řeky?
2: Určitě můžete, pokud máte tuto možnost, je to i fajn.
1: Já předpokládám, že bych ušetřil, to nebude levná záležitost.
2: Ty ochlazovací kádě nejsou až tak drahé, záleží, co od nich očekáváte. Jestli to má být pouze stojatá voda, tak to koupíte v řádu nižších desítek tisíc a pokud budete chtít ochlazovací vanu, která je dneska populární, udržuje vám teplotu celoročně, čistí se, filtruje, tak tam je ta cena někde kolem 125 tisíc.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal za společnost Amrelax ředitel pan Jiří Lapáček. Ať se vám daří, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání. Nashledanou.

0: udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Radio Bonton. Každý

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš níčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, kdy nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že mi to líto, fakt mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčit.

tady je. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Ani je.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a komplikacemi s ní spojenými. Na semináři ve sněmovně to uvedl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Zvládne uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Na sítích to uvedl historik Petr Blažek a Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína. Ten za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. A dnes čekáme teploty kolem 14 až 18 stupňů Celsia. Pouze ojediněle se místy může protrhat oblačnost. Naopak večeru potom má ale ubývat srážek a právě i oblačnost se má začít protrhávat na většině území České republiky.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Památku cyklisty, který zemřel minulý týden po střetu s autobusem v pražské Krči, si přišli večer připomenout asi 200 lidí. Navzdory dešti v místě nehody zapálili svíčky a drželi minutu ticha. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy velmi tvrdě zaútočí na Irán, pokud nebude podepsaná mírová dohoda. Uvedl také, že Spojené státy z Iránu vyváží miliony barelů ropy a tvrdil, že na to Teherán přišel až teď. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistrně světa v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Jägerovou. Teploty dnes budou kolem 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy můžou skočit až na 20 stupňů. Pouze ojediněle se místy může oblačnost protrhat. Naopak večeru potom má ustávat jak déšť, tak se má také protrhávat oblačnost.